0: Špeciálny letní rádio.
1: Dáš, date vole, glumci, režiséri, novinári, ľudí, neznaní i znaní.